Jezus, duše Jezus. Na co jej obet duše, po to jej obet duše, na Bibliu obet duše, no